0: box 39-29, it's 17 response for seal alarm, 13,842 Hunt Valley Court, approach to dead end, Bridge View Court, Central 13 Eastern.
1: Listen to this.
2: Engine 16, 1518.
3: Hold on, 16-9, engine 13 response, commercial fire alarm, 1003 North Hunt Valley Court,
2: 16 Hunt Valley Court, now down.
1: Yeah, I should have
2: found on what?
1: For 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15